si na pocestná, nevrátit se domů a vést řeči z cestná, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů.

Lido, přece mám tě rád. Ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbat, že tráva sebe a poštářem je sláma. Utonout v moři mraků, hrát si na první hřích, utonout v moři mraků.

hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

sasí pod klembou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst. A hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu. Upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi mě konečně blízko a přitom hvězdným prachem.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Cestou z Protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase krůl.

0: poštovní holuby zamrzly v polích.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Je krátce po třetí.

Je to 10 let, dneska přesně na den. Byl jsi dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl jsi rád kafe.

je to 10 let. Ten chlap měl cizí přízvuk a hustý v obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení a ty si řekl,

je to 10 let. A čím dál hůř to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. Monit si nepřišel, zas jako tenkrát sněží, ty to máš za sebou a já se snažím

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

důležité. Právě jsem se totiž vrátil od volební kumpany. Všechno teď bude podle mě. Kdo něco ví, tak ať zapomene. A kdo přeci něco cekne,

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou v zemi.

0: Co jsi pro mě říkal?
1: Někdo si rád přihne z poháru, já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

byla pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se.

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Kdo ví, proč se vracím z toulek sám?

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Jsi jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňát.

Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou láme žůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstím nutli ukáv.

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná,

Je neděle a babičky se sluní, rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička, majka,

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do ní spali. Sněla, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach dosedá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie.

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat.

Valentino, to už sněží, nebo se syna ze sna dotkla mojí tváře. Valentino. Co lze stihnout za jedinou noc, co stačí vyrůst, než sad rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

Uspeca, na ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď. Znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

Sníh se otřel o zvone, jako prsty světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontor slovy dávat hranicem.

café. Jako stopa ve sněhu, co tu zbyla po tance, než i jeden rozpěl.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak jsem se trochu bál o budoucnost, že věci dějou se pomalu. Zašel jsem k jedný starší dámě, co věští z koule z

přijdeš, že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou, že prostě jinde s jiným seš, ještě mi scházíš, ještě stále.

si zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich 4 svazky, potom přijdou na řadu 2 od

Papa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko,

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

jak před adventem, a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla vztek marných lamentací nad lidským údělem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval.

všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky, sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

Se pod sekirou kloní v kempu dřevorubců, žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tvor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Tak se mi pán Bůh zamiloval,

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuchsy je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, boha už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, ochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastný, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl kšandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

To odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, opiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve Zwockhausu, jen

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý jenot

někdy slova jsou jako solova, někdy i med.

jsem v zahradě, pružnou jak tygřice, nepatřil celý svět. Já zíral v údivu, jak mlíko teče po bradě, prej nechceš ho volíznout.

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát, až hvězdy nad městem

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

0: cest.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 35.

Opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mysliť.

0: slunko, ahoj.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny.

z důvodů prostých, právě jsem překonal posty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně, můžeš mi lhát, až se prášíš.

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav z Karlovy.

chemie se stala mým hobby, nepovím. Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby.

každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci

ve kterém si vyrůstala ty tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem, a Morka si

chce poslechnout mysl nebo tělo? A co když srdce chce zpívat, ale

Ohraná písnička tlačí nám na víčka uprostřed hovor. Své city bez tváří lovíme v polštář.

chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stál.

Strávcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmáři staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

od synovce zarděnky, modrý kotě od ingoustu, bílý víno od psence. Chtěl jsem ti dát toho spoustu, teď mi došla invence. Samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalej

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojeno

smrti posílám ti zprávu, že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherný.

Besta super ega povolí. Před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

balávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

velké vážné smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

a hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály. Jen děti se nesmály.

motýlí výkřik a rána a buďme tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

Od města Krakova čtverikoňské stopy. Sedl jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosí,

Velké slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon svatební zvon.

0: čtverikoňské stopy.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

pondělí. Vypadá jak haloma, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a

pokladny fronta a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně.

si odpustí. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu, filozof vržený.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu černě, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví, přece snad

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zatři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

Nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě. Přece snad ví.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včel ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všechny ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky, koupil jsem marky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy, Blažek a syn.

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa.

tady. A znovu a zase ti páni a dámy, co lámou se v pase, na zlatý tele moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří. A zlatýmu tele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč, jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečím

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku,

a za tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou seť.

teď je všechno kamino. Velké vozy písku,

svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Včera na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatně

kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty dole hlučí.

0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kazuma. Moa piska adia mi hiecio. Pukichi de washte wanichi.
2: Moa hua shijeki. E ashko.
3: Na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

Sestřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

odjedu na saních, které to zapomněl Napoleon. Na celém světě mi už nezáleží a jediné, co na cestu vezmu,

řekneš mi na schodech. Popadneš druhej dech.

držet, tohle to neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a já jsem se rozhodl, že se snad přiznám, že všechno špatný je opravdu jen moje vina. I vítr a déšť, zlámaný stromy a zima.

byl vítr a ze strunů skazoval z cvrklý festky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly. Prostě včerejšek nebyl zrovna.

oči se toulejí po stěnách. Netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: se podáme, tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věří, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu, dáma H1 mat.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád.

sklepení vinným. Sedm kulatých demižonů stálo, každý plný a s obsahem jiným. A tmy tam bylo hodně a zábavy málo. Tak spolu začali hovořit z nudy a jejich řeč byla tekutá lína. My nejsme jako ty obyčejné sudy, my jsme

všudech byla, i když třeba sladká tvářila se suše, kde mi žounířice moc nelíbila a bouřila se proti tomu jejich vinná duše. Ta nevinná vína záhy vztek měla na sousedy, co celé noci sami sebe chválí, už bílé, rudné a červené, bělá těm vínům nesvědčí.

0: Jednoho dne ráno se dveře otevřeli a dovnitř vyšel vinař i se svou ženou. Demižony zase svoje blbý řeči měli, říkali, vidíte, už se pro nás ženou. A vinař si z demižonu natáhl vzorek, každý nimi sklízí to, co si zasil. Ženo, tohle víno vylijem na dvorek.
1: Ten jabčák se do prčic úplně zkvasil, ten jabčák se kurně

si sever na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít. Je sotva -7,

vypnuté topení. On a Ivan už tři týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky nesmí ven. Ani slunce nezapadá, jen se vlní v křivkách houpacích.

dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

centra. Aha. Oči a uši zalepily mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Aha. Chodím po hlavní třídě

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vanna přetéká, volám heuréka.

Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day.

Piju čaj, je to můj kraj, tam vše vydám. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

čaj. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Peňže svý do kouta postavím a Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj

podvíčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skal.

prasa, mě do žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem v tom uměl lítat od kotníku pou.

přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

teď vokál. Da, da, da, da, da.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí,

na med nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání. Já

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jsem z toho jak vejce, celý na měko. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

i básně na smrt, i básně na lásku. Právě tak jako na klín nebo na paži, chtěj, nechtěj, čas položí ti otázku.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit,

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

Jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já šlapal jsem už dlouho a slunce.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Poda sem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný.

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovaný.

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou.

0: Folsom Email Blues.
1: Můj děda býval

都是心。kolik uší, kolik uší, kolik rukou, kolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohodí.

Ideje. Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umřem.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

strach a plejády tichých hvězd, ač dávno nežijí

až rosa nad ránem padne a přijde chlad. V tom loži neslaném ty klidně budeš spát. A pak až odvíjí na věži

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor na týdne.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Nad vyhaslou kávou se zastavil čas.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Pučálkovic a mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

foutou bez četů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

0: jak se tak přou. Klid ztrácí docela, člověk nebohý je tvor, čertův roh a spán.
1: Křídlo anděla,
0: spor, metafor.

hlas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud věji, ach sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice.

0: miluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

se moc bojí. V pátek si zaplétá copánky,

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromů, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, něžnou touhu zase mít.

vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když obě

Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domova? Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

zůstaň tu se mnou živá, Marie. Řece se podobat

ne tvůj život, Marie. Plyne tvůj život,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

živý. Žády mám rovu pravdy, úsměv křivý. Jednou lohou jsem a druhou zase dám. Aspoň lepší náladu si udělám.

a nebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta beze slova, básně bez výkladu.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

restauraci na nádraží, ti na šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

právo, ceny se zvedají, ač není zdrávo, tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni biozeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ, a na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěkných pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím chána,

kamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalu.

si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu, každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu, skvělou mám máladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jaký jsem kabrňák.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

na náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk,

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně svařáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.